0: Dobrý večer, vážené posluchačky a posluchači. Právě posloucháte další vydání Rádia Dráťák, magazínu určeného české menšině nejen ve Vídni, ale i všem, kteří vyhledávají zajímavá témata v českém jazyce. Pořad je k dispozici také jako podcast ORF Češi. Od mikrofonu vás zdraví Martina Pfeffer. Dnešní vydání se věnuje tématu mladí lidé a víra. V následující reportáži se vydáme do evangelického kostela v Simmeringu, kde vznikl i příspěvek pro dubnové vysílání televizního pořadu České a slovenské ozvěny. Ještě předtím nabízíme rozhovor s hercem Miroslavem Donutilem a krátkou ukázku z jeho vystoupení v talk show Prague Café, kde účinkoval spolu se současným ředitelem Českého centra Ondřejem Černým, který vedl Národní divadlo v letech 2007 až 2012, tedy v době Donutilových úspěchů ve hře Sluha dvou pánů. Večerem provázel Joža Kolář ve spolupráci se spolkem Eva. Přejeme vám příjemný poslech.
1: Oni třeba vůbec neberou v potaz to, že člověk nemá řidičák, jo? Nebo že ho má čerstvě. Se mnou mladá herečka, nebudu jí jmenovat, řídila auto, já seděl vedle ní a ona mi říká, včera jsem dostala řidičák. A zvládneš to, měli jsme najíždět do širokých selských vrat. Jo? Ona, já myslím, že určitě. Přišel chlap, ukázal, že je to starosta té vesnice, kde jsme to točili a přál si, aby jeho auto hrálo v tom filmu. To bylo zásadní přání, že jo? Tak nám ho zvěřili, když se nám sedli do toho, říkám, no nevím, jestli děláte dobře starosta. Bude auto ve filmu, no bylo. Než jsem stačil říct, nadjeď si na tu bránu, tak ona už to bylo a naprala to do sloupu a to, ten starosta tam stál takhle. Viděl, co mu to auto udělalo, ona vylezla a říkala, promiňte. A do toho náš produkční, který půl železe, dokud bylo žhavé, jo, žádná omluva, nic, přišel. A to máte z toho, že jste chtěl svoje zasraný auto ve filmu.
0: Co říkáte na vídeňské publikum?
1: Já mám publikum rád, ať je ve Vídni, v Brně, v Praze, v Bratislavě nebo kdekoliv jinde, takže ani vídeňské publikum není žádnou výjimkou, zatím reagují skvěle a když reagují skvěle, tak je to vždycky dobrá vizitka pro toho, který pro ně něco na tom jevišti dělá a to jsem dneska já, takže jsem rád.
0: Máte za sebou dlouhou kariéru, na co vzpomínáte nejraději?
1: Já si myslím, že rozhodující roli v mé kariéře hrálo divadlo Husa na provázku sídlící v Brně, kde jsem se díky režisérům Petru Šarofrovi, Evě Tálské a Zdeňkovi Pospíšilovi naučil všechno, co pro svou profesi jsem potřeboval. A s tímto vybavením jsem potom v 90. roce odešel do Národního divadla, na což vzpomínám taky rád, neboť jsem tam strávil taky čtvrtstoletí stejně jako na provázku. A dá se to srovnat, no, každá ta etapa byla jiná, každá ta etapa byla jinak vypovídající. Na provázku jsme byli mladí, nevybouření, procestovali jsme spoustu zemí světa. S Národním jsme zase tolik necestovali, i když taky jsme byli ve Spojených státech amerických a v Itálii s nějakými představeními, ale prostě je na co vzpomínat, ale zase nemám ještě tu potřebu. Spíš se pořád ještě zaplať pámu, dívám dopředu.
0: Co je lepší, divadlo nebo film?
1: U nás v České republice je to taková výhoda, že vlastně můžete dělat obojí, což není ve všech státech normální, že jo? Protože třeba v Americe máte vyhraněné divadelní, filmové a televizní herce, i když teď už se to taky trošku začíná míchat, ale ta výhoda toho, že u nás můžete hrát divadlo, můžete vystupovat v televizi, můžete točit film, můžete dělat dubbing, můžete dělat rozhlas, je velká výhoda a já si toho vážím a vážím si všech těch profesí stejně.
0: Jaké máte ještě plány nebo přání do budoucna?
1: Co pak o to, plány by byly a budoucno je krásné slovo, ale otázka je, jak dlouho to ještě je možno vydržet. Je mi 75, to víte, to se ten čas krátí a když přede mnou teďka předestřelí pánové z produkce plán natáčení do konce roku 2028, tak jsem říkal, chlapci, je to nádherný, ale kdybyste mi to tak bývali dali ve 40, teď už nevím, jestli to všechno zvládnu a oni řekli, zvládneš, no tak se řídím tím, co mě řekli.
0: Co byste vzkázal dnešním mladým hercům, kteří vlastně nastupují?
1: ať jsou v tom, co dělají, poctiví, ať jsou pilní, ať nepromarní ani jednu minutu svého talentu, ať se snaží prostě dělat všechno na doraz a všechno nejlépe a ono to vyjde.
2: Tak vám moc krát děkuji.
3: Často hraju se Simonou Stašovou, říkám jí moje druhá stará. Ona mě to vrací a tím pádem se vyfasoval druhou tchýní. A je to někdy velmi dramatický, když jsme slavili její 94, tak někdo v 11 hodin přišel s nápadem, že se bude končit, že Jiřinka je unavená. A Jiřina ho spražila. Co si to dovolí, že to je za oslavu v 11 končit, počkejte příští rok, těch 95, to bude do rána. A jí se teda dějou věci, jo. Ona prostě, málo komu se to takhle děje a ona je dynamická, tak šla na pohřeb nějakému známému něco přečíst a šla do Strašnického krematoria a spletla to, ono to bylo na Olšanských hřbitovech, jo. A jak ona je taková dynamická a akční, tak si stopla pohřební auto. Ten chlap říkal, paní Bouda, já nemůžu, já vezu do Říčan rakev, já musím, říkat, nepojedeš do Říčan, pojedeš na Olšan, já spěchám, jo. Nasedla k němu a jeli. A cestou se tomu chlapovi rozezvučil telefon, prostě tak přijedeš do těch kolik, Říčan, mi tady na tebe čekáme, nemůžu, já vezu Bohdalku na Olšana. Ale to není všechno, z toho telefonu se ozvalo, ty vole, až nic nepsali.
0: Dnes jste byl hostem talk show. Jak často jste tady v té roli místo ředitele účinkující?
4: Dneska jsem byl hostem právě Joži Koláře, to znamená, že já v této roli často nejsem, býval jsem občas, dokonce jsem jednou měl takové malé talk show i v České televizi kdysi, kdy jsme zvali takové spíš vědce, potom takové krátké talk show, takže moc často ne, ale musím říct, že dneska to bylo vlastně krásný, s Mirkem Donutilem býti na jevišti, to je úžasný zážitek, já jsem ho zažíval v Národním divadle, ale nikdy jsem s ním nebyl takhle přímo v akci, ale je to náročné, že jo? Protože jako jeho vypravit lidskému talentu se fakt nevyrovná nic, ta schopnost poentovat věci, takže tam potom přidat něco k dílu taky je docela náročný a člověk se musí trochu držet zpátky.
0: Co říkáte na publikum?
4: No tak publikum vídeňské, krajanské je prostě úžasné. To vědí všichni, vědí to všichni i v Česku, takže sem všichni strašně rádi jezdí, herci, divadla, protože tady je takové to nadšení opravdové pro to, co se na tom jevišti odehrává. Samozřejmě, že dneska konkrétně jako vidět živého Mirka Donutila a zažít ho tady, tak je samozřejmě velký zážitek i jinde, ale myslím si, že to vídeňské, krajanské publikum si to dneska velmi užilo a bylo to úžasný publikum.
0: Jako ředitel Českého centra ve Vídni, co vy v současné době připravujete?
4: Tak my máme teďka jeden z velkých projektů, který vlastně chystáme v tuto chvíli, je dost jedinečný, že bychom chtěli, nebo budeme určitě dělat 12. května, kdy začíná Pražské jaro v Praze s mou vlastí, jako vždycky, tak budeme dělat přímý online streaming toho,

0: velmi úspěšný a šéfuje Vídeňské symfoniky, takže to bude dvojnásobná radost.
1: A já vám moc krát děkuji za vaše pozvání.
2: Nyní se dostáváme k hlavnímu tématu dnešního pořadu. Mladí lidé a víra. Současná generace vyrůstá v prostředí plném otázek a nejistot. Zatímco část mladé generace nachází inspiraci na sociálních sítích, jiní se obracejí k víře a komunitnímu životu. K rozhovoru jsme přizvali Sofii a Julii Campbell spolu s jejich matkou, evangelickou farářkou Annou Campbell.
1: Co pro tebe znamená víra?
3: Společenství hlavně, protože já cítím, že jsem tou vírou, kterou mám, dostala rodinu a tím kostelem a strašně moc lidí, kteří mi pomáhají v životě a jsem strašně vděčná je mít.
1: Dnes v naší moderní době, co si myslíš, je zapotřebí v něco věřit?
3: Jo, to určitě bych řekla. Na něco věřit je prostě dost důležitý celkově, na sebe věřit, věřit na lidi, který miluješ. Podle mě teďka mezi tím už obraz mladých lidí například, co je víra a kostel, trochu špatný, ale já si myslím, že nakonec každý potřebuje nějakou víru a na něco věřit, aby se dostala dál v životě.
1: Nějaký zážitek, který tady máš, co třeba změnilo tvůj život nebo co ti zůstalo v paměti?
3: Každý rok znova Vánoce, protože dřív jsme slavili Vánoce po 4 doma, to už je strašně dlouho, a mezi tím to slavíme asi v 30 nebo tak. A je to nádherný, protože jsem v životě neviděla tak nádherný Vánoce s lidma. Hrajeme si, povídáme si, zpíváme a každý vezme sebou něco k jídlu a já bych si v životě nemohla představit hezčí Vánoce než tyhle, který máme dohromady tady takhle.
4: Pro mě znamená víra prostě společnost, já se taky ráda bavím kvůli tomu. Vždycky, když přijdu do kostela, tak jsou tady prostě hodně různých lidí, s kterými se můžu bavit taky a oni mi vypráví něco, taky ty starý lidi prostě vypráví z jejich života a to mě moc zajímá a já to mám moc ráda.
1: V běžném životě pomáhá ti ta víra v něčem?
4: Pomáhá mi to ve škole taky. A když se cítím prostě někdy samotná, tak vím, že někoho mám a nejsem samotná.
2: Pro Julii a Sofii víra nezačíná ani nekončí v kostele, ale je přirozenou součástí každodenního života.
1: Jaké to je mít maminku farářku?
4: Není to vždycky lehký, ale já myslím, že můžu říct, že to je taky dárek pro mě a pro Julču, protože jsme prostě se seznámili s tak hodně různýma lidma a já už je znám tak dlouho už od malinka a kvůli tomu to je prostě jako druhá rodina pro mě.
1: Jaké je to mít maminku, farářku?
3: Na jednu stranu strašně hezký, protože jak jsem už řekla, že mám prostě rodinu, mám asi nevím, takových 5 babiček nebo tak. Na druhou stranu zase někdy náročný, protože prostě nemáš hodně klidu, furt někde někdo je, koho znáš. Ale zase si někdy myslím, no jo, tak na druhou stranu nějak jiný lidi nemají nikoho a já mám tak hodně lidí, takže vlastně dost hezký. Vlastně jsem dost ráda, že jsem se toho tak hodně naučila od mámy, jak zachází s lidma, jak se o ně stará, že si toho vnímá, když se někomu nedaří dobře a hned něco udělá a to prostě se nepodívá prostě pryč.
1: Tvoji dcery jsou tady velice angažované. Jaké je to pro tebe, že předáváš tu svoji víru právě tvým dcerám?
5: Tak ta víra je pro mě vlastně součást mojí identity, ta ke mně patří, ta mě drží při životě, dodává mi sílu. Dost často se mi stává, že se mě lidi ptají, odkud tu sílu beru a to si myslím, že je prostě něco jako člověk musí dýchat, tak jako pro mě je ta víra něco jako dýchání, to prostě k tomu životu patří, takže vlastně i v té roli matky nemám v podstatě jinou možnost, než to jakoby nějakým způsobem, protože to ke mně patří, i předávat dál. Na jednu stranu mi to připadá hrozně fajn, že ty naše děti tohle tu možnost mají, že vyrůstají v takové velké rodině, kde je spousta různých národností, různých jazyků, různých kultur, že mluví doma česky se mnou, ale zároveň zažívají perštinu nebo angličtinu nebo francouzštinu vedle němčiny tady v tom sboru, že milují africké jídlo, že tady tancují s Afričanama. Někdy to má ale i tu stránku, že si říkám, jestli mi to třeba nebudou jednou vyčítat, protože my nežijeme tuhle tu klasickou rodinu matka, otec a děti a nikdy

0: se nestane, že bychom doma zavřeli dveře a byli bychom jenom mezi náma čtyřma. Tu jako takový život nemáme, ale na druhou stranu já jsem byla sama dítě dětského doktora, kterýho ty matky těch dětí volali i o půlnoci, takže já jsem to zažila jako sama v dětství a myslím, že mě to taky neuškodilo, takže si říkám a doufám, že moje děti jednou budou mít taky tenhle ten pohled na to, že to je obohacující, když nežijeme mezi čtyřma zdima jenom privátní život nás čtyř, ale takovouhle obrovskou rodinou, která je přeci jenom opravdu velký dar.
1: Anna Kampl působí od roku 2017 jako evangelická farářka v Glaubenskirche Simmering, kde vede otevřenou a pestrou komunitu.
2: Naše dnešní téma jsou mladí lidé a víra. Aničko, můžeš nám říct, co si myslíš, jak dnešní mladí lidé vnímají víru?
3: Ta víra je pro ně důležitější než třeba před 10 lety. Teď zrovna jsem četla nějakou statistiku, že 40% mladistvých se zajímá nějakým způsobem o náboženský témata a zároveň ale vlastně nezná vůbec žádný místo, kde by to fungovalo ve společenství, ty rituály, takže hodně je tady ta zkušenost těch mladých lidí koncentrovaná právě na ten virtuální svět, na ty sociální média. Tam si myslím, že o tam teď získávají hodně jakoby informací, které bohužel někdy asi docela nekriticky přijímají. Takže je to na jednu stranu jakoby pozitivní, že to téma je možná aktuálnější než před 10 lety, kdy jsem začínala učit na gymnáziu tady, ale zároveň je tam jakoby určitý nebezpečí, že některé ty témata právě z toho Instagramu nebo z TikToku ty mladí lidi přijímají dost nekriticky a proto si myslím, že to společenství, ty místa, kde prostě se ty lidi setkávají v reálu, jsou hrozně důležitý. Nejenom kvůli osamocení jakoby mladých lidí a kvůli izolaci, ale i kvůli tomu, že tyhle ty náboženské témata je důležitý prostě v nějaké skupině kriticky zpracovat. To se na těch sociálních médiích, kde není žádná jakoby vlastně regulace, neděje, takže se to může dost často i vyvíjet do určitého jako radikálního směru. Tož je podle mě trošku nebezpečí, ale zároveň v tom vidím jako velkou šanci, že ty lidi díky tomu ty témata jakoby objevujou, takže třeba teďka před velikonoční době to bývá dost často spojený s tím, že se ty mladí lidi zajímají třeba o to, co znamená postní doba, jakým způsobem je možný se postit. Přicházejí s otázkama, které prostě je zajímají a jsem ráda za to, že prostě se díky tomu, že se s tím někde setkávají, dostáváme do rozhovoru.
1: S jakými otázkami hlavně přichází za tebou?
3: Dost často se to týká toho, jestli Bůh přijímá takový, jací jsou. Třeba tento týden se mi stalo, že mě jedna holčina psala, jestli se mě na něco může zeptat přes WhatsApp. A ptala se mě, jestli pán Bůh odpustí, když někomu ublížila a je jí to líto a když se mu omluví. Tak takové otázky dostávám často. Já myslím, že to je spojený s tím, že prostě žijeme ve světě, kde je hodně velký tlak společnosti i na ty mladí lidi v tom, aby vydávali výkon, aby byli dobrý ve škole a musí zvládat hrozně moc věcí, což jakoby někdy není úplně v podstatě ani možný realisticky a proto je pro ně to ta víra a tyhle ty otázky potom, jestli takový, jaký jsou se svýma chybama, se svýma pochybnostma, se svýma otázkama, jestli je pán Bůh tak přijímá, což je v podstatě Luterovo ospravedlnění z víry, když bychom to teologicky měli formulovat. Takže to je jakoby takový hodně velký téma. Pak jedno velký téma, který teda taky často právě se objevuje v otázkách lidí, kteří ke mně přicházejí, je jestli lidi, kteří mají jinou orientaci sexuální, kvíra, jestli jsou vítáni ve společenství křesťanů a křesťanek. To je otázka, se kterou se setkávám docela často, že ke mně přichází lidi, kteří někde zažili už třeba v křesťanském společenství, buď přímo sami osobně, nebo přes nějaká média nebo přes někoho jiného určitá zranění a bolestnou zkušenost s tím, že někdo jim řekl, že to, co dělají nebo takové věci jsou, že není v pořádku. A to vidím dost jako můj úkol, protože se snažím v tom přístupu k lidem pro mě nejdůležitější, a to je jedno, jestli k mladým nebo ke starým nebo k lidem s postižením nebo bez. Vždycky si já pokládám tu otázku, co by udělal Ježíš, jak by komunikoval Ježíš s tím člověkem, který ke mně přichází, a je jediná možná odpověď, že Ježíš vlastně přijímal lidi takový, jaký byli, a přicházel k těm lidem, kteří byli nějakým způsobem jak z té společnosti vytlačovaný, a proto si myslím, že je naše místo jak společenství křesťanů právě přijímat tyhle ty lidi, kteří někde zažili nějakým způsobem právě to, že je někdo odmítnul. To je potom hrozně jako hezká zkušenost, když někdo, kdo, protože je v něčem jiný než ostatní, což u mladých lidí se může stát docela často, když nebyl přijímán, a to tady u nás v kostele udělá tu zkušenost, že je najednou jakoby vlastně milován a akceptován, a pokud se tohle podaří, tak si myslím, že je tak kousek nebe na zemi.
2: Když jsme tady natáčeli a ptali jsme se zdejších mladých lidí, co pro ně víra znamená, tak hlavně odpovídali, že je to vlastně hlavně to společenství, které tady zažívají. Myslíš si, že je to jeden z hlavních důvodů, proč sem chodí, nebo je i zatím ta spiritualita, anebo je to něco víc?
3: Já myslím, že to jako pak na konci je vždycky něco víc, jo? Protože já myslím, že tu zkušenost té boží přítomnosti můžeme nacházet ve strašně banálních situacích, takže jako to pro mě neznamená, že nemusíme vést nějaké hluboké teologické rozhovory, a zároveň je to přesto vlastně hrozně intenzivní zkušenost boží blízkosti v tom, když to společenství zažívá nějakou sounáležitost, společenství, ve kterém nejsou rozdíly mezi lidmi tak patrné jako v normální společnosti. A to si myslím, že je pro mě v tom chápu i to. A je to vlastně ve smyslu toho velký úspěch a radost, když ty lidi odpoví, že to, co jim to dává, je to společenství a místo, kde se můžou setkávat s ostatními, tak to vlastně stačí, protože tady by sem přicházejí děti nebo mladí z rodin, kteří to mají těžké, kde třeba víc sourozenců a kolikrát ta rodina nemá peníze, nebo rodiče nemají práci, a zároveň sem přicházejí i děti a mládež, kteří jsou z rodin, kterým se daří dobře a kde všechno jakoby tak nějak funguje podle toho, jak to člověk představuje. Ty různý lidi, kteří se tu setkají, tak najednou nejsou odlišní, ale to, co je spojuje, je vlastně ta touha potom být v tom společenství a rozumět si. A každý tam má svoje místo. Teď se mi to zrovna stalo před asi 14 dny. Jsem tady seděla u stolu a říkala jsem si, jak je to pěkný. Seděli tam různý ženský u toho stolu tady u nás v kostele. Měli jsme tam zrovna takové pohoštění a u toho stolu byly 3 osoby, kteří nemají domov, bezdomová. Pak tam seděla jedna paní, která je ředitelka školky ve 22. Becirku. Pak tam byla jedna paní, která pracuje v jednom muzeu jako kurátorka. A pak tam seděla ještě jedna, která je sociální pracovnice v diakonii. A ty seděli spolu, a kdyby se na to koukal někdo, kdo by nevěděl, kdo je kdo, tak by to asi nepoznal. A to mě hrozně fascinuje na tomhletom prostoru toho našeho kostela, že to je možný lidi jakoby z různých světů přivíst k sobě a najednou jsou všichni na stejné úrovni. A to je pro mě takový jako sen, taková vize i toho, jak to bude v Božím království. A když se to podaří tady jeden večer a když ty lidi takhle sedí spolu u stolu a já se na to můžu koukat, tak z toho mám hroznou radost. Zároveň je potřeba, aby člověk právě v takovém becirku, jako je ten náš 11. becirk Simmering, tak je potřeba, aby to byli lidi, kteří dokáží v tom, co ostatní vidí třeba jako spíš něco negativního, aby v tom dokázali aspoň pár lidí, aby bylo, kteří v tom dokážou nacházet ty zázraky všedního dne a kteří dokážou ten svět vidět těma božíma očima. Což není jakoby nějaká zásluha, to je prostě dar. Když se takových pár lidí najde, tak ono je to jako nakažlivý, to je jako taková nemoc trošku. Takže potom se to jako přenáší dál a pak najednou si myslím, že to vlastně začne ty lidi spojovat a otevírat oči i těm ostatním. A to i bez toho, že by ty ostatní museli nějak přijímat nějaký jako obsahy víry nebo nějaký poučky nebo nějaký dogmata. Že tam jde spíš o ten pohled na toho člověka, a to je jako tam se zase vracím k tomu, co mě vlastně celým životě, jak privátním, tak pracovním vlastně nese. A to je vždycky ta otázka, co by dělal Ježíš v téhle situaci, jak by viděl druhého člověka. A když se na to jako vzpomenu a zase se jako trošku uvedu na zem v nějaký situaci, když mě někdo leze na nervy, tak mě to zase jako tak trošku, tak si tak jako oddechnu a je to dobrý a říkám si, vlastně je to pěkný. V současné době asi nejdůležitější, aby mladí lidi se neuzavírali doma, protože to se mi zdá jako, že největší past současné společnosti s těma sociálníma médiama a s tím, že velice snadno můžeš zůstat někde. A myslím, že jako když mluvíme, teď je hrozně moderní mluvit o osamělosti a člověk myslí většinou na staré babičky, ale to se týká mnohem víc mladé generace. Takže bych se jakoby přála, aby mladí lidi využili různých možností, jak se dostat do kontaktu s jiným člověkem. To může být v kostele, může to být i někde jinde, jako je spousta nabídek i třeba tak různých míst, kde se konají nějaký komunitní organizované akce. A zároveň si myslím, že ta víra a tu zkušenost, která mám s těma mladýma, který jakoby doprovázím, že ta víra může člověku pomoct v tom, že se necítí být sám a že chápe, že je to úplně normální v životě narážet na hranice a uvědomovat si vlastní omezenost a vlastní chyby a vlastní nějaký pochybnosti a že to je normální i ve víře si někdy říkat, tak asi ten Bůh fakt není, když je to takhle. Že to všechno k tomu patří a že zároveň to je pěkný i na ty Velikonoce vlastně, že i přes ten Velký pátek a přes to ukřižování a že ten Ježíš na tom kříži je s náma a v tom utrpení, že nás nenechává samotný a že to není konec, že prostě ta naděje a ta radost nakonec zvítězí a to se dá zažívat i na mnohem banálnějších všedních situacích. A já si třeba s dětskama ve škole hrozně ráda jim ukazuju ten obraz od Marka Chagalla, to bílé ukřižování, kde Ježíš jen na kříži uprostřed různých obrazů utrpení, hořících domů, lidí, kteří utíkají. Tenhle ten obraz vlastně byl namalován v roce 1938, když byly ty November pokrom. Tak vždycky s těma dětskama přemýšlím, kde by byl Ježíš dneska. To je pro mě takový jako echt to vně protestantský vycházet z toho, že v tom utrpení nejsme sami a že to utrpení na tom kříži je přemoženo a že prostě máme tady tuhle tu naději, že i přesto, že v tom životě to je někdy opravdu úplně na prd. Takže to ale není to poslední.
1: Dostáváme se k závěru dnešního vysílání. Poslouchali jste rozhovory na téma mladí lidé a víra. Tentokrát se Sofií a Julií Campbell a jejich matkou, evangelickou farářkou Annou Campbell. A protože zpěv patří k tomu, co obě sestry spojuje, tečku za dnešním pořadem udělá jejich vlastní interpretace písně Karla Gotta Srdce nehasnou. Pokud jste nestihli celé vysílání nebo se k němu chcete vrátit, najdete ho online na orf.at/češi a také v podcastu ORF Češi. Od mikrofonu se loučí Martina Pfeffer, přeji vám klidný zbytek večera a za týden se na vás bude těšit opět moje kolegyně Pavla Rašnerová. Naslyšenou.